0: Ale ale dneska to bude ze stvu. Někdo ještě jen ten Mafare umrl, jo?
1: Thank you.